Mezzosopránistica sice Yvonne Minton odpievala je Wagnerových 5 piesemná stichové Matilde von Wesendonck. Orkestráciu Felixa Motla svirala je Filharmonia Nizozemskog rádia pod vodstvom Kurta Mazura. U nastavku u izornom obliku slušamo sonatu za glasvir četveroručno Erika Gustafa Geera.